0: Drum and Bass.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme MBNN, producenta a DJe, který v taneční hudbě přináší svěží beaty a chytlavé rytmy. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby tě dostal do té nejlepší nálady. MBNN je známý svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé párty. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku taneční radosti.
3: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byly tři hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jax Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože na Metropole

Tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat.

0: Rádio Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z rapové scény.
1: Metropole. Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak se pojďme podívat na to, co se děje. K.O. Crew vydali po 25 letech společný projekt. Tohle uskupení založili v roce 1998 James Cole a Hugo Tox. Tehdy jako Fat a Hack, později pokračovali jako Super Crew, no a následně šli každý vlastní cestou, tak my novému EPčku přejeme na Metropoli hodně štěstí. Jinak Central Cee se objevil na módní přehlídce značky Barbery. No a největší akcí uplynulého víkendu byl sobotní a taky nedělní vyprodaný dvojkoncert Izomandiase v O2 aréně. Pokud jsi tam byl, tak pevně věřím, že jsi z toho odešel nadšenej. Jinak Dušan Vlk má venku nové EPčko God Boy Summer a nové album vydal taky slovenský Fobia Kit, jmenuje se Odpor a je na něm 7 věcí bez featuringu. Jinak v uplynulém týdnu oslavila 25. narozeniny aktuálně královna československého rapu Sara Rikas, tak přejeme všechno nejlepší. A ještě do Ameriky, téměř 30 let po smrti rapové ikony Tupaka Shakura se jeho příběh dočká dalšího zpracování. Tentokrát však nebude v centru pozornosti samotný rapér, ale soudní proces s duenem Keith Dean Davisem, mužem odsouzeným za podíl na vraždě slavného umělce. Dokument by měl mít premiéru během roku 2027. Tak to je Česká republika na Metropoli a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
1: Metropole.
0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé hity.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Raye Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na domácí půdu. Andy Cermak je český zpěvák a skladatel, který ví, jak skloubit pop, klavír a eleganci v jednom balení. Jeho písně jsou jako scénáře k filmu.

0: Otázkuje vás přes 120 tisíc.
1: Všechno nejlepší.
2: To nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
0: Radio.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.
4: Na

0: Radio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, máte spoustu energie, tak si vyhoďte z kopítka jako kůň svatého Václava. Býci dnešek nabízí přímo posvátnou záminku k dlouhému nic nedělání v pyžamu. Blíženci, sváteční volno pořešíte na víc způsobů a u všech se pobavíte. Raci, zalezte si do pelíšku a udělejte si totální Havaj a veget. Lvi, ten dnešní svátek si zaslouží královského průvodce a to jste právě vy. Pany, dneska vytvoříte naprosto dokonalý plán odpočinku, váhy, nemusíte dělat vůbec nic a všechno okolo přitom skvěle ladí. Štíři, není tajemstvím, že umíte odpočívat, že se umíte takzvaně úplně vypnout. Střelci, sváteční pondělí vás možná vytáhne na pořádnou podzimní výpravu. Kozorozi, oslavujte, že dneska máte prázdno v kalendáři. Vodnáři, vaše originální nápady, jak strávit volno, naprosto nadchnou okolí. A co my ryby? Necháme se unášet svátečním sněním, ať je naše duše jako v bavlnce.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
1: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Ať je fešák
4: a má krásný oči.
3: Ať je vtipnej
4: a chytrej
3: a zajištěnej.
4: A hlavně, ať není ženatej.
3: Holky, nechceme toho trochu moc?
5: Tak jsem tady. Ahoj všem.
6: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
3: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Tvoje ráno.
9: Tvoje rádio.
8: Rádio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ.

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jax Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme britskou kapelu Nothing But Thieves, která kombinuje rockovou energii s melodičností, co tě nenechá chladným.

0: posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to.
3: Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénu. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady.
0: Sport.
3: Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, jen ráno nám mohou trochu zahalit mlhy. Odpoledne budeme mít téměř letní teplo. Nejvyšší teploty slibují vystoupat až k 23 stupňům. Oteplení sebou ale přináší také sucho, až do neděle 4. října by podle předpovědi neměla spadnout ani kapka. Proto, jestli chcete vyrazit na houby, pondělí je skvělá volba, než bude zase příliš sucho. Úterý pak slibuje taky slunečno a 19 až 23 stupňů. Podobný scénář očekáváme i ve středu.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz

0: Krásné sváteční ráno všem. Díky moc, že vstáváte s námi, abyste si užili na maximum ten dnešní sváteční den. Jste na té správné vlně a to je nejvíc.
1: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
10: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
11: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
12: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
11: Vážně?
12: Já mám Lelosy na sobě celý den.
11: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
14: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
13: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
14: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
15: Ahoj, tady Giorgio.
16: My name is Giovanni Giorgio.
15: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
17: Choose your fighter.
15: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
18: Random flashback.
19: Metropole. Flashback.

0: máte naladěno a upřímně, dneska nemusíme nikam spěchat, nemusíme dělat vůbec nic. Jen posloucháme a ještě se válíme v pelíšku. Díky a hezké ráno.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Česku je vás přes 120 tisíc.
1: Všechno nejlepší.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
2: Posloucháš?
0: Radio Metropole.

hodiny se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Na našich vlnách začíná zpravodajský přehled, pojďme na to. Přerovskou ulici Svisle čeká druhá etapa rekonstrukce. Opravu vozovky, obrubníků i chodníků provede vítězná stavební firma za více než 3 miliony korun bez DPH, což je nižší částka, než město původně předpokládalo. Práce navážou na loňskou obnovu vnitrobloku, přesný termín jejich zahájení radnice teprve upřesní. Dvě autobusové zastávky v Hegerově ulici v Poličce na Svitavsku mají nový vzhled. Umělci Lucie Muchovičová a Vojtěch Donát je vyzdobili malbami s motivy místních pověstí o obětavé měšťce a vojenské stráži. Výmalba navazuje na loňský městský projekt. V nejbližších dnech se na zastávky vrátí lavičky a přibudou QR kódy, díky kterým si cestující budou moci pověsti při čekání na autobus přečíst. S koncem letní sezóny upozorňuje Česká inspekce životního prostředí na pravidla při vypouštění bazénu. Voda ošetřená chemií je považována za odpadní a její volné vypouštění na pozemek nebo do přírody je nelegální. Bez povolení vodoprávního úřadu nebo ověření podmínek v kanalizačním řádu hrozí majitelům bazénů pokuta. U fyzických osob se může sankce vyšplhat až na 100 000 korun. U firem dosahuje až 500 000. Správným postupem je omezení chemie před vypuštěním nebo konzultace s úřady.
0: Sport.
3: Fotbalový obránce Jiří Sláma ještě nedávno uvažoval o konci kariéry, teď ale zažívá naprosto neuvěřitelný zvrat. Jako dodatečně povolaný náhradník za zraněné hráče dostal pozvánku do národního týmu a svou úplně první reprezentační zkušenost v Lize národů si nečekaně odbyl rovnou v základní sestavě.
4: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole.
5: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno nebo skoro jasno, jen ráno nám mohou trochu zahalit mlhy. Odpoledne budeme mít téměř letní teplo. Nejvyšší teploty slibují vystoupat až k 23 stupňům. Oteplení sebou ale přináší také sucho. Až do neděle 4. října by podle předpovědi neměla spadnout ani kapka. Proto, jestli chcete vrazit na houby, pondělí je skvělá volba, než bude zase příliš sucho. Úterý pak slibuje taky slunečno a 19 až 23 stupňů. Podobný scénář očekáváme i ve středu.
6: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Páteční vstávání, doufáme, že si užíváte zasloužené volno. Pokud vás zajímá, co na dnešní volný den předpovídají hvězdy, zůstaňte s námi. Zjistíte, čím si udělat radost a jak se pobavit. Přejeme vám pondělí plné sváteční pohody.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, máte spoustu energie, tak si vyhoďte z kopítka jako kůň svatého Václava. Býci dnešek nabízí přímo posvátnou záminku k dlouhému nic nedělání v pyžamu. Blíženci, sváteční volno pořešíte navíc způsobu a u všech se pobavíte. Raci, zalezte si do pelíšku a udělejte si totální Havaj a veget. Lvi, ten dnešní svátek si zaslouží královského průvodce a to jste právě vy. Pany, dneska vytvoříte naprosto dokonalý plán odpočinku, váhy, nemusíte dělat vůbec nic a všechno okolo přitom skvěle ladí. Štíři, není tajemstvím, že umíte odpočívat, že se umíte takzvaně úplně vypnout. Střelci, sváteční pondělí vás možná vytáhne na pořádnou podzimní výpravu. Kozorozi, oslavujte, že dneska máte prázdno v kalendáři. Vodnáři, vaše originální nápady, jak strávit volno, naprosto natchnou okolí. A co my ryby, necháme se unášet svátečním sněním, ať je naše duše jako v bavlnce.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
1: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Metropole. Podporujem domácí muziku.

0: Přejeme krásné sváteční ráno a jedeme dál na naší rádiové vlně. Máme pro vás tip pro dokonalý podzimní relax. Povíme si, proč bychom měli sbírat kaštany. Tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Jestli pak víte, proč na podzim sbíráme kaštany a nosíme je v kapse. Podle staré lidové moudrosti kaštan v kapse pomáhá na bolesti kloubů a zad. Už naše babičky věřily, že bolest z těla přechází přímo do kaštanu. Hladké a hřejivé plody taky působí jako antistresová pomůcka. Když si s nimi pohráváme v ruce, zbavíme se tím napětí a získáme pozitivní energii. A taky se říká, že kaštan, který najdeme na podzim, funguje jako symbolický ochranný štít proti chladu, únavě a špatné náladě v sychravých dnech. Kaštany, to jsou zkrátka ty nejlepší podzimní talismany, které nám uleví od bolesti a dodají energii, tak jako naše rádio.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Rádio Metropole.
4: Top music. Top Radio.
5: Metropole.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jste na té správné vlně, je tady pondělí 28. září, což je státní svátek a nás zajímá, jestli si dneska nakoupíme. Jak píše Report.cz, většina supermarketů a hypermarketů má dneska zavřeno. Možná potřebujete během svátečního pondělí také léky. Víme, kde jsou v našem kraji otevřené lékárny. Funguje vždy minimálně jedna v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a také v Jeseníku. Blíží se podzimní flora Olomouc, letos představí dary naší země. Bude to nejen podzimní úroda, ale také floristické umění, zahradnické trhy, gastronomie, včelařství a bohatý doprovodní program. To a mnohem víc nabídne podzimní etapa mezinárodní výstavy Flora Olomouc, která se uskuteční od 8. do 11. října.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Od 1. října přechází město Litovel na nový systém třídění komunálního odpadu. Nově bude možné plasty, nápojové kartony a kovové obaly odkládat společně do žlutých popelnic. V Kroměříži se jako každý rok uskuteční veletrh práce a vzdělávání pro žáky 8. a 9. tříd i jejich rodiče. Představí možnosti studia a pracovní příležitosti. Veletrh proběhne už tento čtvrtek a jeho cílem je propojit regionální firmy, školy a uchazeče o práci. Chce představit atraktivní profese a podpořit technické a řemeslné obory.
0: Sport.
2: Olomoucká Sigma pořádá pro malé fotbalové fanoušky Talent Day, a to konkrétně dneska od 16.30 na tréninkovém hřišti vedle Androva stadionu. Součástí akce bude i autogramiáda hráčů Sigmy.
3: WhatsApp Metropole 377 642 627. Hlasovky, videa, fotky 377 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že také sváteční pondělí nabízí babí léto s teplotami nad 20 stupňů a k tomu většinou skoro jasno se spoustou sluníčka. Takhle by to mělo být tento týden minimálně do pátku. A pozor, za necelý měsíc se bude měnit čas, posune se o hodinu zpátky. Takže zatímco dneska slunce zapadá zhruba v 18.40, od 25. října by měla být tma už před 17. hodinou.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková ranní doprava. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na Velkomoravské, taky v Kroměříži na Kojetínské a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. Jinak v našem regionu panuje spíš takový poklidný sváteční provoz. Pozor si dávejte, hlavně na ostré podzimní sluníčko, a dobře dojeďte.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Sváteční ráno všem. Děkujeme, že i když je volno, vstáváte s námi. Dneska nemusíme nikam spěchat, takže si v klidu řekneme, koho potěšíme přáním k narozeninám nebo svátku. Podíváme se i na významné události, které se k dnešku vážou. Je tu naše sváteční kalendárium.
1: Metropole právě dnes.
2: Jsme na té správné rádiové vlně také v pondělí 28. září. Narozeniny má bývalý závodník Formule 1 Mika Hakkinen a také zpěvačka Hilary Duff. Je taky den dobrého souseda a hlavně je den české státnosti. 28. září si připomínáme zavraždění knížete Václava, patrona české země. Stalo se to roku 935 v Olomouci. Dneska vlastně máme svátek všichni a také každý Václav, Václavíček, Venca, Venda, Véna nebo Venoušek z našich kamarádů na hudební scéně slaví například Voxel anebo Václav Neutbarta. Tak si s námi užívejte 28. září a pro každého Václava a taky všechny, co mají volno, je tady naše speciální sváteční hymna.

0: dnešek patří vám.
1: V Česku je vás přes 120 tisíc.
0: Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
4: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
3: A navíc?
4: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
6: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
5: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
6: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
10: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
9: Vážně?
10: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: Podívejte se kolem sebe. Svět je plný plastu, obrazovek a věcí na jedno použití. Ale co má v životě opravdu trvalou hodnotu? Poctivé dřevo a ruka, která z něj dokáže vytvořit domov. Obor tesař není jen o práci. Je to umění, vůně živého materiálu a hrdost, když vidíte krov nebo dřevostavbu, co přetrvá generace. Zatímco se technologie mění každou vteřinu, tesařina zůstává řemeslem, které má obrovský respekt a cenu. Olomoucký kraj navíc tento obor podporuje krajskými stipendii, takže si na svou budoucnost vyděláváš už během studia. Chceš dělat práci, která má viditelný smysl, je skvěle placená a poctivá? Podpoř svůj talent, tvoř z přírodního materiálu a postav se na vlastní nohy. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Pojď studovat obor tesař.
1: Přejeme nádherné sváteční ráno. I během volného dne pro vás máme připravené zajímavé tipy, kam vyrazit a co dělat. Za chvíli nám náš rádiový astrolog taky poví, jaký budeme mít celý týden, co přinese přelom září a října. Tak vám přejeme krásné sváteční ráno a příjemný poslech.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: Otázkuje vás přes 120 tisíc.
1: Všechno nejlepší.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
0: Radio Metropole. Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Light. Radio Metropole. OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že posloucháte, je čas na zprávy. Jak už od nás víte, Olomouc uspěla v celostátní soutěži komunální projekt roku hned ve dvou kategoriích. Cenu ministryně pro místní rozvoj získala nová pobočka olomoucké knihovny Kotelna v Trnkově ulici. V kategorii veřejná zeleň pak uspěly krajinné úpravy, které město realizovalo v Lošově. Další podrobnosti najdeme na webu Olomouc.eu. V Lošticích jsme si letos v září užili tvarůžkové dožínky a během nich jsme také zakopali na náměstí speciální časovou kapsli. Jsou v ní předměty, fotografie a další materiály zachycující 150. výročí tvarůžků i současný život loštických obyvatel. Speciální místo tady mají vzkazy dětí ze zdejší základní školy. Jak píše Report.cz, časová kapsle se má otevřít nejdříve za 50 let.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přerov chce mít komplexní přehled o stavu městské zeleně, ať už jsou to parky, stromořadí nebo sídliště. Jak bude probíhat realizace této studie, o tom informuje web Přerova.
2: Sport.
3: Velká poklona a je to doma. České tenistky jsou nejlepší na světě. O víkendu vyhrály slavný turnaj Billie Jean Kingové. Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové porazily v čínském Shenzhenu ve finále Ukrajinky 2-0 na zápasy. Gratulujeme.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude, a taky víme, co je typické pro babí léto. Jsou to chladnější a místy i mlhavá rána a pak sluníčko a k tomu teploty přes 20. A přesně tohle na Moravě máme. Odpoledne tam opět naskočí 20 až 23 stupňů. Výhledově v tomto týdnu místy může být dokonce i 25. Tak co, jak si užíváte tohleto babí léto?
6: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary kontrolují naši rychlost v Olomouci, například na Okružní, na Přerovské, Slavonínské anebo na Jižní. Jinak klasická policejní hlídka je teď na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Kocourovce, na D1 na exitu Přerov-Jih a taky na exitu Kroměříž-Východ a hlídka je i přímo v Kroměříži na Kojetínské. Máte správně naladěno, tak hlavně ať se vám dobře jede s naším rádiem.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole. Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak se pojďme podívat na to, co se děje. K.O. Crew vydali po 25 letech společný projekt. Tohle uskupení založili v roce 1998 James Cole a Hugo Tox. Tehdy jako Fat a Hack, později pokračovali jako Super Crew, no a následně šli každý vlastní cestou, tak my novému EPčku přejeme na Metropoli hodně štěstí. Jinak Central Cee se objevil na módní přehlídce značky Burberry. No a největší akcí uplynulého víkendu byl sobotní a taky nedělní vyprodaný dvojkoncert Izomandiase v O2 aréně. Pokud jsi tam byl, tak pevně věřím, že jsi z toho odešel nadšenej. Jinak Dušan Vlk má venku nové EPčko God Boy Summer a nové album vydal taky slovenský Phobia Kid, jmenuje se Odpor a je na něm 7 věcí bez featuringu. Jinak v uplynulém týdnu oslavila 25. narozeniny aktuálně královna československého rapu Sara Rikas, tak přejeme všechno nejlepší. A ještě do Ameriky, téměř 30 let po smrti rapové ikony Tupaca Shakura se jeho příběh dočká dalšího zpracování. Tentokrát však nebude v centru pozornosti samotný rapér, ale soudní proces s duenem Keith Dean Davisem, mužem odsouzeným za podíl na vraždě slavného umělce. Dokument by měl mít premiéru během roku 2027. Tak to je Česká republika na Metropoli a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
1: Metropole. Rádio Metropole.
0: A dopolední chill. Ideální soundtrack před obědem.
1: Metropole. Oh!

0: Přejeme vám krásné sváteční dopoledne. Dnešek je jako stvořený pro odpočinek, dobrou kávu a absolutní pohodu bez stresu. Doufáme, že si volný den užíváte naplno a že vám naše muzika dělá příjemnou společnost. Přejeme vám pohodové sváteční dopoledne, ať jste s námi doma, v práci nebo na výletě.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
3: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
11: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
12: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
13: Ať je fešák.
14: A má krásný oči.
15: Ať je vtipnej.
16: A chytrej.
17: A zajištěnej.
15: A hlavně, ať není ženatej.
18: Holky, nechceme toho trochu moc?
19: Tak jsem tady. Ahoj všem.
20: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
21: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
22: Radio Metropole.
23: Metropole.

Krásné sváteční dopoledne. Děkujeme za váš poslech. V 10 pro vás máme souhrnný servis, abyste věděli, co se děje u nás i jinde. Povíme si, že dál pokračuje babí léto a jak to vypadá na silnicích v našem regionu. Přejeme vám nádherné sváteční pondělí a příjemnou pohodu, ať jste s námi kdekoliv. Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Všechny vás zdravíme a neseme vám další zprávy z regionu. V říjnu opět rozkvetou olomoucké památky. Akce je již tradičně součástí podzimní flory a těší se stále větší oblibě. Jak píše Olomouc.cz, přehlídku jedinečných květinových aranžmá uvidíme v interiérech tří významných míst od 8. do 18. října. Tento rok jde o kapli Božího těla v uměleckém centru UP, vilu Primavesy a kostel svatého Michala.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Víme, co nabídne letošní prostějovský Oktoberfest. Bude to regionální pivo, koncerty a zábava. Jak informuje web města Prostějov, akce proběhne v sobotu 3. října v Kolářových sadech. Budou i doprovodné aktivity pro děti a dospělé. Záchranáři ve Šternberku mají novou základnu. Moderní objekt vyrostl na okraji areálu Šternberské nemocnice. Slavnostní otevření proběhlo v pátek. V Olomouckém kraji už tak funguje celkem 17 výjezdových záchranářských základen.
2: Sport.
3: HC Olomouc si veze z Kladna 3 body, gratulujeme. Další zápas Mora hraje doma už v úterý, nastoupí proti Vítkovicím. Utkání v olomoucké plechareně startuje v 18 hodin a my budeme fandit.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Pranostika říká, že když je na svatého Václava pěkný den, tak nás také čeká pěkný podzim. Tak to sedí. Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou skoro jasno a k tomu teploty typické pro babí léto, tedy lehce nad dvacítkou. A zatím to vypadá tak, že tohle teplé a převážně slunečné počasí nám vydrží až do pátku.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady a taky víme, kde bychom v Olomouci měli přibrzdit. Třicítku dodržujeme například na Svornosti, na Kmochově anebo na ulici Krapkova u parku. Občas to tady trošku víc rozjedete a pak zbytečně platíte pokutu. A mimochodem klasickou policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Lipenské, v Mohelnici na Třebovské a nebo taky v Šumperku na Jesenické. Ať už s námi jedete kamkoliv, přejeme vám hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, kdo je Martin Škurek, když odloží všechny tituly, paragrafy a povinnosti, co vás nejvíc vystihuje jako člověka a co by o vás možná ani vaši blízcí kolegové neřekli.
1: Martin Škurek je klasický, typický chlap středního věku s problémy, které to přináší, čili někdy dokáže být i velice nerůdný, ale obecně si myslím, že je poměrně v pohodě, je přístupný, je společenský, má rád život, má rád lidi. A co by o mě mý spolupracovníci, kolegové neřekli nebo nevěděli, tak se přiznám od mala, a mám to prokázané, trpím mírnou poruchou, obsedantně kompulzivní, takže často si kontroluji věci, vracím se třeba dvakrát domů, ale dá se s tím žít.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Radio Metropole
3: a dopolední chill. Už se těšíš na

0: který trávíte v naší společnosti. Svátek svatého Václava a Den české státnosti přináší skvělou příležitost k odpočinku i výletům. Za malou chvíli pro vás budeme mít parádní tipy, kam dnes vyrazit, co zažít a jak si sváteční volno užít na maximum. Přejeme vám neobyčejný den plný pohody a skvělých zážitků.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
6: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
5: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
6: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
9: Ahoj, tady Giorgio.
10: My name is Giovanni Giorgio.
9: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
11: Choose your fighter.
9: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Užíváme si sváteční pondělí a taky dneska víme, kde se skvěle pobavíme. Třeba v olomoucké pevnosti Poznání, která je otevřená i dnes. Máme tu vědecké dílny, laboratoře nebo digitální planetárium. A protože teď v září jsou hlavním tématem houby, tak je budeme zkoumat na Zemi i ve vesmíru. Samozřejmě stále zůstáváme v olomoucké pevnosti Poznání. Divadlo Tramtárie dneska v 19 hodin láká na kabaret Nahatý Shakespeare 2. Zajímavý program nás čeká taky na Hrubé vodě. Tady se koná už tradiční akce s názvem Za pokladem svatého Václava. Je tady lukostřelba, opékání špekáčků a odpoledne také rytířský turnaj. Ještě dneska máme svatováclavské hody v Tovačově a na hradě Sovinci pokračuje top akce podzimu Přízrak temné věže. Taky dneska tu máme plno šermířů, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. A připomínáme, že krojovaní hanáci jsou dneska v Zábřehu na Masarykově náměstí a bude to i s tradiční jízdou králů. Tak si vyberte z našich svátečních tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
3: A dopolední chill.
4: Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Tady jsme doma, tady víme, co se děje v našem regionu. Tento týden začíná festival Den architektury. V Olomouckém kraji ukáže proměny bydlení i veřejného prostoru. Od 1. do 7. října nás čekají komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuse, výstavy i filmové projekce. Jak informuje Olomouc.cz, letošní ročník má motto Bydlím, tedy jsem.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zámek v Chudobíně nedaleko Litovle čeká obrovská proměna. Získal totiž nového majitele. Z chátrajícího areálu má postupně vzniknout hotel s wellness, nové byty a také domov pro seniory. Své ambiciozní plány na záchranu této památky už nový majitel osobně představil místním obyvatelům. Cesta z Přerova do Hulína bude na měsíc uzavřená. Rozsáhlé opravy začínají v úterý 29. září. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou na silnici 55. Přibližně měsíční omezení se bude týkat úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1.
1: Sport.
3: Olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás o víkendu chystají speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace a bude tu i výstava ikonických amerických automobilů, veteránů a motorek.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že také sváteční pondělí nabízí babí léto s teplotami nad 20 stupňů a k tomu většinou skoro jasno se spoustou sluníčka. Takhle by to mělo být tento týden minimálně do pátku. A pozor, za necelý měsíc se bude měnit čas, posune se o hodinu zpátky. Takže zatímco dneska slunce zapadá zhruba v 18.40, od 25. října by měla být tma už před 17. hodinou.
6: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Velkomoravské, taky na dálnici D35 Lipník Olomouc u Přáslavic. Hlídka je i na Šternbersku, na silnici 46 v Lipině a nebo na D1 na exitu Kojetín. Tak ať vám to dneska dobře jede, bez pokut a bez kolon.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Moc si vážíme toho, že vyladěnou sváteční atmosféru sdílíte právě s námi. Podzim je v plném proudu a ke svátku svatého Václava neodmyslitelně patří i procházky přírodou. Proto se spolu za chvíli mrkneme na sbírání kaštanů. Přejeme vám, ať vám dnešek přináší jen samou radost.
1: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
2: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
1: A navíc?
2: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Ahoj, tady Giorgio.
10: My name is Giovanni Giorgio.
9: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
11: Choose your fighter.
9: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
13: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jestli pak víte, proč na podzim sbíráme kaštany a nosíme je v kapse. Podle staré lidové moudrosti kaštan v kapse pomáhá na bolesti kloubů a zad. Už naše babičky věřily, že bolest z těla přechází přímo do kaštanu. Hladké a hřejivé plody taky působí jako antistresová pomůcka. Když si s nimi pohráváme v ruce, zbavíme se tím napětí a získáme pozitivní energii. A taky se říká, že kaštan, který najdeme na podzim, funguje jako symbolický ochranný štít proti chladu, únavě a špatné náladě v sychravých dnech. Kaštany, to jsou zkrátka ty nejlepší podzimní talismany, které nám uleví od bolesti a dodají energii, tak jako naše rádio.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jste na té správné vlně, je tady pondělí 28. září, což je státní svátek a nás zajímá, jestli si dneska nakoupíme. Jak píše Report.cz, většina supermarketů a hypermarketů má dneska zavřeno. Možná potřebujete během svátečního pondělí také léky. Víme, kde jsou v našem kraji otevřené lékárny. Funguje vždy minimálně jedna v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku a také v Jeseníku. Blíží se podzimní flora Olomouc, letos představí dary naší země. Bude to nejen podzimní úroda, ale také floristické umění, zahradnické trhy, gastronomie, včelařství a bohatý doprovodní program. To a mnohem víc nabídne podzimní etapa mezinárodní výstavy Flora Olomouc, která se uskuteční od 8. do 11. října.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Od 1. října přechází město Litovel na nový systém třídění komunálního odpadu. Nově bude možné plasty, nápojové kartony a kovové obaly odkládat společně do žlutých popelnic. V Kroměříži se jako každý rok uskuteční veletrh práce a vzdělávání pro žáky 8. a 9. tříd i jejich rodiče. Představí možnosti studia a pracovní příležitosti. Veletrh proběhne už tento čtvrtek a jeho cílem je propojit regionální firmy, školy a uchazeče o práci. Chce představit atraktivní profese a podpořit technické a řemeslné obory.
2: Sport.
3: Olomoucká Sigma pořádá pro malé fotbalové fanoušky Talent Day, a to konkrétně dneska od 16.30 na tréninkovém hřišti vedle Androva stadionu. Součástí akce bude i autogramiáda hráčů Sigmy.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude, a taky víme, co je typické pro babí léto. Jsou to chladnější a místy i mlhavá rána a pak sluníčko a k tomu teploty přes 20. A přesně tohle na Moravě máme. Odpoledne tam opět naskočí 20 až 23 stupňů. Výhledově v tomto týdnu místy může být dokonce i 25. Tak co, jak si užíváte tohleto babí léto?
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme hlášenou na dálnici D35 na exitu Olomouc Západ, jak se sjíždí ke Globusu, ale taky u Břuchotína. Hlídka je i na D1 na exitu Mořice. A máme hlášenou také nehodu na Kroměřížsku na silnici Morkovice Slížany, Litenčice. Měla by to být havárie motorkáře. Tak ať vás poslouchá auto, motorka i kolo a cesta ať vám příjemně utíká.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Děkujeme, že nás ladíte i ve svátek. Dnešní 28. září je sice spojené především se Dnem české státnosti, ale náš kalendář ukrývá i mnoho dalších oslavenců. Už brzy se na to společně podíváme. Do té doby vám budeme hrát hit za hitem.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
2: Posloucháš?
7: Radio Metropol.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Let's go. Sounds good.

0: žít.
1: Metropole právě dnes.
2: Jsme na té správné rádiové vlně také v pondělí 28. září. Narozeniny má bývalý závodník Formule 1 Mika Hakkinen a také zpěvačka Hilary Duff. Je taky den dobrého souseda a hlavně je den české státnosti. 28. září si připomínáme zavraždění knížete Václava, patrona české země. Stalo se to roku 935 v Olomouci. Dneska vlastně máme svátek všichni a také každý Václav, Václavíček, Venca, Venda, Véna nebo Venoušek z našich kamarádů na hudební scéně slaví například Voxel anebo Václav Neutbarta. Tak si s námi užívejte 28. září a pro každého Václava a taky všechny, co mají volno, je tady naše speciální sváteční hymna.

0: Dnešek patří vám.
1: V Česku je vás přes 120 tisíc.
0: Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
1: Radio Metropole.
3: Spojujeme generace.
4: Spojujeme generace.
5: Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce.
3: Spojujeme generace.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že posloucháte. Je čas na zprávy. Jak už od nás víte, Olomouc uspěla v celostátní soutěži komunální projekt roku hned ve dvou kategoriích. Cenu ministryně pro místní rozvoj získala nová pobočka olomoucké knihovny Kotel na Vtrnkově ulici. V kategorii veřejná zeleň pak uspěly krajinné úpravy, které město realizovalo v Lošově. Další podrobnosti najdeme na webu Olomouc.eu. V Lošticích jsme si letos v září užili tvarůžkové dožínky a během nich jsme také zakopali na náměstí speciální časovou kapsli. Jsou v ní předměty, fotografie a další materiály zachycující 150. výročí tvarůžků i současný život loštických obyvatel. Speciální místo tady mají vzkazy dětí ze zdejší základní školy. Jak píše Report.cz, časová kapsle se má otevřít nejdříve za 50 let.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přerov chce mít komplexní přehled o stavu městské zeleně, ať už jsou to parky, stromořadí nebo sídliště. Jak bude probíhat realizace této studie, o tom informuje web Přerova.
2: Sport.
3: Velká poklona a je to doma. České tenistky jsou nejlepší na světě. O víkendu vyhráli slavný turnaj Billie Jean Kingové. Svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové porazili v čínském Shenzhenu ve finále Ukrajinky 2-0 na zápasy. Gratulujeme.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Pranostika říká, že když je na svatého Václava pěkný den, tak nás také čeká pěkný podzim. Tak to sedí. Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou skoro jasno a k tomu teploty typické pro babí léto, tedy lehce nad dvacítkou. A zatím to vypadá tak, že tohle teplé a převážně slunečné počasí nám vydrží až do pátku.
6: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady a taky víme, kde bychom v Olomouci měli přibrzdit. Třicítku dodržujeme například na Svornosti, na Kmochově anebo na ulici Krapkova u parku. Občas to tady trošku víc rozjedete a pak zbytečně platíte pokutu. Připomínáme také omezení v Dluhonicích u Přerova kvůli rekonstrukci. Je do 20. listopadu uzavřený zhruba půlkilometrový úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici. Tak šetřete nervy, spojku, brzdu i plyn a rozhodně si s námi užijte zbytek cesty.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metro.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: skvělé, že jste s námi i ve dni volna. Dnešní výjimečný sváteční den přímo vybízí k pohledu na svět z trochu jiné perspektivy. Už za chvíli vás čeká tradiční rozhovor s naším rádiovým astrologem, který prozkoumá hvězdnou oblohu a prozradí, co nám hvězdy předpovídají. Přejeme vám inspirativní poslech a nádherný sváteční čas.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
2: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
3: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
2: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
3: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
7: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
6: A navíc?
7: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
12: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každé pondělí za mikrofonem našeho rádia a ve vysílání vítáme astrologa Tondu Baudyše. Nahlížíme spolu do budoucnosti, zkoušíme odhalit hvězdná zákoutí, co se na naší Moravě bude dít a s čím je nutno počítat. Tondo, září se láme do října a ty se moc neusmíváš. Proč? Ahoj.
2: Ahoj Lukáš, zdravím tebe i posluchače. Prosím tě, mám takovou jako zprávu, kde se až jako stydím jako astrolog, že něco takového vůbec říkám a vypouštím do éteru. Představ si týden, kdy ono to na tom nebi dobře začne, jo, teď v pondělí, a pak to blbě skončí, jo, jako o víkendu. Jo, na začátku je to celý takový jako tolerantní a pohoda, a všichni jsou velký kámoši, jo, a pak se to normálně začne patlat. Jo, ve středu už si tam lidi prostě výjíždějí jako do vlasů, ve čtvrtek už je to takový jako na ostro, jo, hlavně ta sobota, že jako bychom asi měli být určitě opatrný, určitě i v nějaký jako zdrženlivosti, nebo pokoře, nebo být rozumný, nebo mít k sobě úctu. Radši toho moc neříkat, protože mám dojem, že každý, kdo kvákne, tak to podělá. Jo, jenom se jako usmívat a být vděčný za to, že jako jsme v pořádku, no.
1: Ne vždy jsou hvězdné předpovědi zalité sluncem. Tento týden to bude na nebi zpočátku všechno super a údajně víkend má být více akční, dobrodružný, možná horor, možná komedie. Záleží na nás, no alespoň nebude nuda. Koncem týdne se tady vyplatí obezřetnost a úsměv a mávat hoši. Tondo, díky za info.
2: Ale moc zdravím tebe i posluchače, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
9: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: Ať je fešák
11: a má krásný oči.
12: Ať je vtipnej.
13: A chytrej.
14: A zajištěnej.
12: A hlavně, ať není ženatej.
13: Holky, nechceme toho trochu moc?
15: Tak jsem tady. Ahoj všem.
12: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
13: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
16: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
17: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
18: Ahoj, tady Giorgio.
19: My name is Giovanni Giorgio.
18: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
18: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Radio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
1: Teda skoro na přání.
0: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Všechny vás zdravíme a neseme vám další zprávy z regionu. V říjnu opět rozkvetou olomoucké památky. Akce je již tradičně součástí podzimní flory a těší se stále větší oblibě. Jak píše Olomouc.cz, přehlídku jedinečných květinových aranžmá uvidíme v interiérech tří významných míst od 8. do 18. října. Tento rok jde o kapli Božího těla v uměleckém centru UP, vilu Primavesy a kostel svatého Michala.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Víme, co nabídne letošní prostějovský Oktoberfest. Bude to regionální pivo, koncerty a zábava. Jak informuje web města Prostějov, akce proběhne v sobotu 3. října v Kolářových sadech. Budou i doprovodné aktivity pro děti a dospělé. Záchranáři ve Šternberku mají novou základnu. Moderní objekt vyrostl na okraji areálu Šternberské nemocnice. Slavnostní otevření proběhlo v pátek. V Olomouckém kraji už tak funguje celkem 17 výjezdových záchranářských základen.
2: Sport.
3: HC Olomouc si veze z Kladna 3 body. Gratulujeme. Další zápas Mora hraje doma už v úterý, nastoupí proti Vítkovicím. Utkání v olomoucké plecharéně startuje v 18 hodin a my budeme fandit.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
4: Dneska další den jako z pohádky, vytahujem letní trička, rtuť teploměru vyšplhána až na 25 ve stínu. Ale má to háček, sluníčko už nemá takovou sílu, nejvyšší teploty si užijeme hlavně mezi 2. a 4. odpoledne. Jakmile slunce zapadne, hned to bude chtít přes ramena nějakou bundu. Takové bude úterý i středa v tomto týdnu, prostě víme jak bude a jmenuje se to Baví léto.
5: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Ahoj, dobrý den, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Čechy na Přerovsku směr do Maželice, 2 osobáky v sobě opatrně. Karambol řeší policie taky na Šumpersku v Rapotíně v ulici Pod Bukovou. Auto srazilo cyklistu, naštěstí bez zranění. Dolní Moravice, vyprošťování po srážce auta s motorkou na místě záchranáři. Pokud dnes plánujete šlápnout na plyn, tak vám to rozmluvím, hlavně na dálnici je pořádně rušno. Policejní hlídky D1 u Hulína i u Přerova, D55 u exitu Velký Týnec, radar hlídá rychlost taky na D46 před exitem na Olšany u Prostějova. Jezděte bezpečně!
2: Rádio Metropole. Víc muziky,

0: Děkujeme, že nás posloucháte i během dnešního svátku. Sváteční pondělí plyne v poklidném a příjemném duchu a my pro vás brzy shrneme ty nejzajímavější události a témata, o kterých se dnes píše na regionálních webech. Přejeme vám, ať je váš sváteční den přesně podle vašich představ.
1: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Mělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
8: Radio Metropole.
9: Metropole.

Podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Nebaví tě představa, že strávíš život sezením v kanceláři u tabulek? Chceš pracovat s materiálem, který voní, má duši a neuvěřitelnou budoucnost? Chceš akci, volnost, vůni dřeva a práci, za které jsou vidět hned výsledky? Tak zpozorni! Švehlova střední škola polytechnická v Prostějově a střední škola polytechnická v Olomouci hledají budoucí tesaře. Tady tě nečeká jen nudná teorie. Naučíš se stavět krovy, pergoly i moderní ekologické dřevostavby. Budeš tvořit ručně, ale ovládneš i nadupaná CNC obráběcí centra. A bonus? Olomoucký kraj tě za dobré výsledky a docházku odmění krajským stipendiem. Získáš skvělou partu, moderní dílny a hlavně řemeslo, po kterém je obrovská poptávka. Mrkni na web švehlova.cz nebo ssprol.cz. Vezmi budoucnost do svých vlastních rukou. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Ahoj a dobrý den, taky dneska sledujeme, o čem se píše. Představte si 315 kg kebabu v autě bez chlaďáku a venku vedro. U Olomouce celníci chytli šoféra, co z kufru udělal pojízdnou saunu na maso. Jak to celé dopadlo, píše Olomoucký report. Zábřeh dneska zažívá totální invazi hanáků. Po 12 letech se do města sjeli ty nejkrásnější kroje, zní tady dechovka, ulicemi se prohnala jízda králů. Jestli se chcete podívat na celý program, tak mrkněte na web šumperskyrej.cz. Máte chuť na poctivý mošt nebo domácí koláč? Sobota 10. října, Kroměříž, jablečný ráj. Velké náměstí zaplaví trhy, řemesla i dřevěný kolotoč pro děti. Kroměřížský deník .cz. Víme, o čem se píše, taky v pondělí.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Tady jsme doma, tady víme, co se děje v našem regionu. Tento týden začíná festival Den architektury. V Olomouckém kraji ukáže proměny bydlení i veřejného prostoru. Od 1. do 7. října nás čekají komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuse, výstavy i filmové projekce. Jak informuje Olomouc.cz, letošní ročník má motto Bydlím, tedy jsem.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zámek v Chudobíně nedaleko Litovle čeká obrovská proměna. Získal totiž nového majitele. Z chátrajícího areálu má postupně vzniknout hotel s wellness, nové byty a také domov pro seniory. Své ambiciozní plány na záchranu této památky už nový majitel osobně představil místním obyvatelům. Cesta z Přerova do Hulína bude na měsíc uzavřená. Rozsáhlé opravy začínají v úterý 29. září. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou na silnici 55. Přibližně měsíční omezení se bude týkat úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1.
0: Sport.
2: Olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás o víkendu chystají speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace a bude tu i výstava ikonických amerických automobilů, veteránů a motorek.
3: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Babí léto v plném proudu, sluníčka si dneska užíváme od 6 od rána až do 6:45 do večera. Máme štěstí do mrazivého dne z roku 1939, kdy byly jenom 2 stupně nad nulou, máme dneska extrémně daleko. Čeká nás další krásný sluneční den, a to mluvím nejen o dnešku, ale i o úterý a středě, kdy babí léto pokračuje, teploty stále kolem 25 stupňů přes den.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. 4 nehody, 9 policejních hlídek a 4 odstavená auta. Jdeme na to. Přerovsko, Čechy směr do Maželice, 2 auta v sobě, projíždějte opatrně. Dolní Moravice, auto srazilo motorkáře. V Rapotíně nehoda auta s cyklisty. Stojí to i ve Cvrčovicích ve směru ze Zdounek na Kroměříž po dopravní nehodě. 4 odstavená auta, D1 za Bělotínem. Brání provoz a zdržení naskakuje až na hodinu směrem na Ostravu. Pozor. Další auta na krajnici u Říkovic, v Letovicích a D1 u Bělotína v opačném směru. Plyn u Berte a celkem 9 policejních hlídek číhá na D1 u Hulína, na D46 u Olšan, stojí v Mohelnici, v Kroměříži, ve Zlíně, v Jedovnicích i v Háblově. Dobře dojeďte.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc

0: Rádio Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole. Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak se pojďme podívat na to, co se děje. K.O. Crew vydali po 25 letech společný projekt. Tohle uskupení založili v roce 1998 James Cole a Hugo Tox. Tehdy jako Fat a Hack, později pokračovali jako Super Crew, no a následně šli každý vlastní cestou, tak my novému EPčku přejeme na Metropoli hodně štěstí. Jinak Central Cee se objevil na módní přehlídce značky Barbery. No a největší akcí uplynulého víkendu byl sobotní a taky nedělní vyprodaný dvojkoncert Izomandiase v O2 aréně. Pokud jsi tam byl, tak pevně věřím, že jsi z toho odešel nadšenej. Jinak Dušan Vlk má venku nové EPčko God Boy Summer a nové album vydal taky slovenský Phobia Kid. Jmenuje se Odpor a je na něm 7 věcí bez featuringu. Jinak v uplynulém týdnu oslavila 25. narozeniny aktuálně královna československého rapu Sara Rikas, tak přejeme všechno nejlepší. A ještě do Ameriky, téměř 30 let po smrti rapové ikony Tupaka Shakura se jeho příběh dočká dalšího zpracování. Tentokrát však nebude v centru pozornosti samotný rapér, ale soudní proces s duenem Keith Dean Davisem, mužem odsouzeným za podíl na vraždě slavného umělce. Dokument by měl mít premiéru během roku 2027. Tak to je Česká republika na Metropoli a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na Rádiu Metropole.
1: Metropole. Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Děkujeme, že sváteční pondělí trávíte v naší společnosti. Svátek svatého Václava a Den české státnosti přináší skvělou příležitost k odpočinku i výletům. Za malou chvíli pro vás budeme mít parádní tipy, kam dnes vyrazit, co zažít a jak si sváteční volno užít na maximum. Přejeme vám neobyčejný den plný pohody a skvělých zážitků.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
3: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
2: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
3: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu a soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
4: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
8: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
13: Radio Metropole.
14: Nehrajem si. Hrajem jinak.
13: Metropole.
14: Prostě jinak.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Užíváme si sváteční pondělí a taky dneska víme, kde se skvěle pobavíme. Třeba v olomoucké pevnosti Poznání, která je otevřená i dnes. Máme tu vědecké dílny, laboratoře nebo digitální planetárium. A protože teď v září jsou hlavním tématem houby, tak je budeme zkoumat na Zemi i ve vesmíru. Samozřejmě stále zůstáváme v olomoucké pevnosti Poznání. Divadlo Tramtárie dneska v 19 hodin láká na kabaret Nahatý Shakespeare 2. Zajímavý program nás čeká taky na Hrubé vodě. Tady se koná už tradiční akce s názvem Za pokladem svatého Václava. Je tady lukostřelba, opékání špekáčků a odpoledne také rytířský turnaj. Ještě dneska máme svatováclavské hody v Tovačově a na hradě Sovinci pokračuje top akce podzimu Přízrak temné věže. Taky dneska tu máme plno šermířů, kejklířů, mušketýrů a sokolníků. A připomínáme, že krojovaní hanáci jsou dneska v Zábřehu na Masarykově náměstí a bude to i s tradiční jízdou králů. Tak si vyberte z našich svátečních tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
3: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Olomoucký kraj vybavil dopravní inspektory novým zařízením, které dokáže na dálku zkontrolovat tachografy projíždějících kamionů a autobusů. Přístroj za téměř 400 tisíc korun je okamžitě upozorní například na nedodrženou povinnou přestávku nebo jízdu bez vložené karty. Kontroly na silnicích tak budou mnohem efektivnější a rychlejší.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zámek v Chudobíně u Litovle, který zhruba 20 let chátral, koupil brněnský developer Roman Mátl. V areálu plánuje vybudovat nový hotelový komplex, který by měl být hotový do konce roku 2028. Do 3 let chce navíc začít i se stavbou domova pro zhruba 200 seniorů. Pondělí to v Hulíně pořádně žilo. Proběhly tam totiž tradiční svatováclavské hody pro rok 2026. Návštěvníci si užili slavnostní mši s průvodem, tradiční folklor, ale také italské hity a vystoupení mistrů světa. Na své si přišly i děti, na které u koupaliště čekali kolotoče, cukrová vata nebo zábavná makronková dílna.
1: Sport.
3: Český útočník Martin Nečas si v nadcházející sezóně NHL přijde na 14 milionů dolarů a stane se tak 12. nejlépe placeným hráčem ligy. Tento neuvěřitelný balík peněz z něj navíc dělá vůbec nejlépe placeného českého hokejistu v celé historii.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Pro tohle období jsou typické jemné pavučinky, které ve vzduchu přenášejí mladé pavoučky. Lidem v minulosti tyto stříbřité, na slunci lesknoucí se nitky připomínaly jemné šedé vlasy starých babiček. Tak proto se říká babí léto. Krásné podzimní počasí pokračuje, úterní ráno odstartuje mlhami a chladnějšími teplotami mezi 7 až 11 stupni, přes den 21 až 26 stupňů Celsia. Sluníčko má největší sílu od 2 do 4 odpoledne. Víme, jak bude, říkáme tomu babí léto a bude tady minimálně do středy.
1: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Taky ve sváteční den jsme s vámi a živě sledujeme, co se děje na silnicích. Dub nad Moravou, čerstvá nehoda, motorkář versus cyklista. D1 na Ostravu za Bělotínem, počítejte se zdržením, je tady odstavené porouchané auto. Další komplikace na 35 u Studené Loučky u Mohelnice, tady se jezdí jedním pruhem, brzdí nás porouchané auto. Policie má v terénu 9 hlídek a radarů, D35 u Velkého Újezdu i u Přáslavic, stojí za D1 za Přerovem, hlídky potkáte v Mohelnici, v Šumperku, Svitavách, Valmezu nebo v Pavlovicích u Kojetína. Dojeďte v pořádku.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, kdo je Martin Škurek, když odloží všechny tituly, paragrafy a povinnosti, co vás nejvíc vystihuje jako člověka a co by o vás možná ani vaši blízcí kolegové neřekli.
1: Martin Škurek je klasický, typický chlap středního věku s problémy, které to přináší, čili někdy dokáže být i velice nerůdný, ale obecně si myslím, že je poměrně v pohodě, je přístupný, je společenský, má rád život, má rád lidi. A co by o mě mý spolupracovníci, kolegové neřekli nebo nevěděli, tak se přiznám od mala, a mám to prokázané, trpím mírnou poruchou, obsedantně kompulzivní, takže často si kontroluji věci, vracím se třeba dvakrát domů, ale dá se s tím žít.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Rádio Metro.

0: once again.
1: Moc si vážíme toho, že vyladěnou sváteční atmosféru sdílíte právě s námi. Podzim je v plném proudu a ke svátku svatého Václava neodmyslitelně patří i procházky přírodou. Proto se spolu za chvíli mrkneme na sbírání kaštanů. Přejeme vám, ať vám dnešek přináší jen samou radost.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
3: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
4: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
3: A navíc?
4: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
8: Choose your fighter.
6: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Posloucháš?
16: Radio Metro.

protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jestli pak víte, proč na podzim sbíráme kaštany a nosíme je v kapse. Podle staré lidové moudrosti kaštan v kapse pomáhá na bolesti kloubů a zad. Už naše babičky věřily, že bolest z těla přechází přímo do kaštanu. Hladké a hřejivé plody taky působí jako antistresová pomůcka. Když si s nimi pohráváme v ruce, zbavíme se tím napětí a získáme pozitivní energii. A taky se říká, že kaštan, který najdeme na podzim, funguje jako symbolický ochranný štít proti chladu, únavě a špatné náladě v sychravých dnech. Kaštany, to jsou zkrátka ty nejlepší podzimní talismany, které nám uleví od bolesti a dodají energii, tak jako naše rádio.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole
3: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Většina Čechů vůbec netuší, kam by se měla v případě leteckého útoku schovat. Bezpečnostní expert Miroslav Mareš proto varuje, že je v Česku nejvyšší čas pořádně prověřit stav ochranných krytů. Zatímco sousední Polsko už vydalo pro své obyvatele jasné pokyny, my máme v oblasti civilní ochrany stále co dohánět.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: U obce Čechy na Přerovsku se v pondělí odpoledne srazila dvě auta. Při nehodě se zranili tři lidé, včetně dětí, a na místě musel zasahovat i záchranářský vrtulník. Jedno z dětí záchranáři převezli do olomoucké fakultní nemocnice, ale zranění všech účastníků jsou naštěstí jen lehká. V Majetíně u Olomouce budou místní v referendu rozhodovat o rozšíření pískovny, které by mohlo obci přinést desítky milionů korun. Hlasování se uskuteční 9. a 10. října souběžně s komunálními volbami. Názory se ale různí a část obyvatel se obává případných negativních dopadů další těžby.
1: Sport.
3: Brankář olomoucké Mory Oldřich Cichoň hodil nevydařenou loňskou sezonu za hlavu, zhodil přebytečná kila a našel skvělou formu. Po předchozím trápení v Olomouci i v Přerově, kdy jeho úspěšnost zásahů klesla pod 90%, teď totiž fantasticky vychytal Kladno. Povzbuzená Mora si tak brousí zuby na další cenný skalp, tentokrát si věří na Vítkovice.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Dneska další den jako z pohádky, vytahujem letní trička, rtuť teploměru vyšplhána až na 25 ve stínu. Ale má to háček, sluníčko už nemá takovou sílu, jakmile slunce zapadne, hned to bude chtít přes ramena nějakou bundu. Takové bude úterý i středa v tomto týdnu, prostě víme jak bude a jmenuje se to Babí léto.
6: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, vysíláme živě rychlé dopravní zprávy. V Dubu nad Moravou se dořešuje nehoda motorkáře s cyklistou. Porouchané auto u studené loučky na Šumpersku, odstavené auto na krajnici ve Svitavách ve směru na Opatov, další na Úsovsku ve směru na Slatinice, odstavené auto brání provozu na D35 před exitem Unčovice ve směru od Olomouce na Mohelnici. Ve stejném úseku, tedy před Unčovicemi, navíc policejní hlídka. Radary a policejní kontroly, D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, před exitem Hulín i na sjezdu na Lipník a Trnávku. Majáčky jste viděli za Přáslavicemi ve směru na Lipník, v Prostějově na Olomoucké, v Přerově na Polní, v Kroměříži na Sladovnách, v Koclířově a taky v Blansku na Svitavské. Víme, jak se jezdí tady.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Děkujeme, že nás ladíte i ve svátek. Dnešní 28. září je sice spojené především se dnem české státnosti, ale náš kalendář ukrývá i mnoho dalších oslavenců. Už brzy se na to společně podíváme. Do té doby vám budeme hrát hit za hitem.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
4: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
3: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
4: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu a soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
5: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
6: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
7: Ať je fešák.
8: A má krásný oči.
9: Ať je vtipnej.
7: A chytrej.
8: A zajištěnej.
9: A hlavně, ať není ženatej.
7: Holky, nechceme toho trochu moc?
10: Tak jsem tady. Ahoj všem.
11: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
7: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Pledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
14: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
15: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
16: Radio Metropole.
17: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Jsme na té správné rádiové vlně také v pondělí 28. září. Narozeniny má bývalý závodník Formule 1 Mika Hakkinen a také zpěvačka Hilary Duff. Je taky den dobrého souseda a hlavně je den české státnosti. 28. září si připomínáme zavraždění knížete Václava, patrona české země. Stalo se to roku 935 v Olomouci. Dneska vlastně máme svátek všichni a také každý Václav, Václavíček, Venca, Venda, Véna nebo Venoušek z našich kamarádů na hudební scéně slaví například Voxel anebo Václav Neutbarta. Tak si s námi užívejte 28. září a pro každého Václava a taky všechny, co mají volno, je tady naše speciální sváteční hymna.

0: dnešek patří vám.
1: V Česku je vás přes 120 tisíc.
0: Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Rádio Metropole.
4: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
4: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Všechny vás zdravíme a neseme vám další zprávy z regionu. V říjnu opět rozkvetou olomoucké památky. Akce je již tradičně součástí podzimní flory a těší se stále větší oblibě. Jak píše Olomouc.cz, přehlídku jedinečných květinových aranžmá uvidíme v interiérech tří významných míst od 8. do 18. října. Tento rok jde o kapli Božího těla v uměleckém centru UP, vilu Primavesy a kostel svatého Michala.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Víme, co nabídne letošní prostějovský Oktoberfest. Bude to regionální pivo, koncerty a zábava. Jak informuje web města Prostějov, akce proběhne v sobotu 3. října v Kolářových sadech. Budou i doprovodné aktivity pro děti a dospělé. Záchranáři ve Šternberku mají novou základnu. Moderní objekt vyrostl na okraji areálu Šternberské nemocnice. Slavnostní otevření proběhlo v pátek. V Olomouckém kraji už tak funguje celkem 17 výjezdových záchranářských základen.
0: Sport.
2: HC Olomouc si veze z Kladna 3 body. Gratulujeme. Další zápas Mora hraje doma už v úterý. Nastoupí proti Vítkovicím. Utkání v olomoucké plecharéně startuje v 18 hodin a my budeme fandit.
3: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
4: Babí léto v plném proudu, sluníčka si dneska užíváme od 6 od rána až do 6:45 do večera. Máme štěstí do mrazivého dne z roku 1939, kdy byly jenom 2 stupně nad nulou, máme dneska extrémně daleko. Čeká nás další krásný sluneční den a to mluvím nejen o dnešku, ale i o úterý a středě, kdy babí léto pokračuje, teploty stále kolem 25 stupňů přes den.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Vysíláme další rychlé dopravní zprávy. Odstavená auto aktuálně ve Svitavách ve směru na Opatov na D35, když jedete z Olomouce na Mohelnici před exitem Unčovice. Odstavené auto taky z Úsova ve směru na Stavenice. Olomouc část Droždín, je to u Cihelny, částečná uzavírka, provoz řízen semafory, zpomalte. Když jedete aktuálně z Horní Moštěnice na Říkovice, tady je úplná uzavírka z důvodu oprav. No a ještě v Bruntále nová uzavírka aktuálně na Nezvalově. Tudy neprojedete, ale objíždí se kolem, dodržení do pár minut. Dobře, dojeďte i v pondělí.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Podílní podcast z Metropole. Jsme tu zas. Zdraví tě, Tom. A pozor, Zezo Olomouc, Iveta Gronská, já tě srdečně zdravím tady dneska. Mluvčí tady máme. Jsme za to velice rádi, protože si budeme povídat o tom, co nás čeká v zoo a co tam taky dokonce vyrůstá. Ahoj, Iveto.
1: Krásný dobrý den, ahoj. Děkujeme za krásné přivítání a i celá zoologická zahrada.
0: No, děkujeme pěkně. Prosím tě, Ivet, no, čeká nás teda v kalendáři zoologické zahrady v nadcházejícím období hodně takové zajímavé akce, dvě, takhle v nejbližší době. Co jsem se díval, tak je tam měsíc rozhleden. Co to přesně znamená?
1: Co znamená rozhledna v Olomoucké zoologické zahradě? Tím bych možná začala, protože ona je trošičku unikátní nejenom tím, že má 32 metrů, ale i kovové konstrukce a řadí se v podstatě je nejvyšší rozhlednout tohoto formátu v rámci československých zoologických zahrad. A pak, když je dobrá viditelnost, která v těchto krásných podzimních dnech panovat nepochybně může, tak pokud návštěvníci nemají obavy z výšek a jdou jim naopak vstříc, tak se domnívám, že mohou vidět nejvyšší horu Jeseníku, Praděd, svatokopeckou baziliku a ten pohled samozřejmě i na zoologickou zahradu, který je zase úplně unikátní, jiný. A opravdu ho vřele doporučuji. No a abychom tu cestu návštěvníkům zpestřili, tak jsme vzali za vděk termínem 28. září. Na tento den připadá oficiálně den rozhleden a my jsme si řekli, že z něho uděláme rovnou celý měsíc, takže po celý následující měsíc budou návštěvníci mít možnost zodpovědět na 10 zastávkách, 10 patrech tady této rozhledny kvízové otázky, samozřejmě související s přírodou. No a potom zodpovědět tu jednu zásadní a když budou mít štěstí a budu jim štěstí přát, tak budou vylosování a samozřejmě jejich úsilí nejenom vystoupat 32 metrů, ale samozřejmě i vědomosti náležitě oceníme.
0: Doufám, že na nějakým zvířátkem.
1: Ne, do domácí péče neposkytujeme nikoho.
0: Já jsem si jen vzpomněl na manželku, která vždycky, když jako byla na nějakých takových těch dětských akcích v zoo, tehdy kdysi ještě někdy, tak jako si tahala domů různá morčátka a podobně. Tak já jsem rád, že tady z tohohle jsme už ustoupili.
1: Ne.
0: No a jinak rozhodná je nádherná, ještě jako, tak jako symbolizuje tu oblohu svými barvami a tak jako malý cvikýř jsem tam rád vybíhával nahoru a dneska už nevybíhávám, ale vím.
1: No. Stačí vít, aby člověk byl mrakům blíž.
0: Máme před sebou ještě další takovou krásnou akci a ta bude taková jako příjemně mrazivá, příjemně strašidelná. O té si povíme už za malý moment v pondělním podcastu na Rádiu Metropole.

0: pondělní podcast z Metropole.
1: Díky, že posloucháš Radio Metropole a pondělní podcast s Tomem a s Ivetou Grounskou, mluvčí ZOO Olomouc, se kterou si dnes povídám mimo jiné o akcích, které nás čekají v olomoucké ZOO. A ta jedna je taková, no, nevím do jaké míry, se spojuje se zvířaty, ale je taková mrazivá. Večer duchů. Co nás to čeká? Kdy nás to čeká, Ivet?
2: Já jsem registrovala tvé krásné slovní spojení příjemně mrazivý, protože vlastně v těchto dvou slovech se snoubí a je to taková symbioza vlastně uchopení celé té akce, protože ona skutečně je příjemná a ten, kdo si přeje, tak může být pro něho i mrazivá. My se snažíme i víc stříc tomu podzimnímu dušičkovému období tím, že areál doslova zaplaví tuny dýní, nejenom těch pozbíraných na poli, ale i těch vydlabaných. Mm-hmm. A ta celá zoologická zahrada se v podstatě rozsvítí a získá neskutečnou, neopakovatelnou atmosféru. A proto jsme tady tuto nejnavštěvovanější, řekněme až monstrózní akci a nejnavštěvovanější akci celého roku pojali už jako strašidelnou zoo a protáhli jsme ji na několik dnů, už se netýká pouze toho večera duchů, aby si tam právě to své našli i třeba rodiče s malými dětmi a opravdu na ně dýchla tím příjemným pohádkovým podzimem. Do různých stanoví jsme zařadili i instalace vesničku dýňových skřítků, teďka mě spontánně rychle napadá, a mnohé další. Kolegové teďka pracují na inovaci dalších v podstatě částí zahrady, které zase budou koncipovány tak, aby ty malé návštěvníky nevyděsily. Takže to je ta první část, ta příjemná.
1: A to se bavíme teda jakože od 24. října, nikoli v 24., ale ano, od 24.
2: Ano, od 24. října až do 28. října v podstatě. No a co se týká ještě jedné zmínky, já to teď beru tak jakoby obšírněji, zda to souvisí nějak se zvířaty, tak ty dýně, které ten areál zdobí, tak následně právě zvířata konzumují. A nejenom, že by konzumovala dýně, ale my z nich děláme takový enrichmentový prvek, že v podstatě třeba u surika dáme do těch dýní červíky a oni do té dýně lezou a neskutečně je to neskonale baví v podstatě tu potravu získávat. Takže sekundárně opravdu i ten užitek z toho mají zvířata. Tygr si tam tlapami vlastně z těch dýní dělá takové kopačáky a podobně. Takže má to opravdu využití pro zvířata. Není to jenom nějaká zábava pro lidi. A vzhledem k tomu, že se to váže na dušičkové období, tak my vždycky říkáme, že těm, kteří s námi tady už nejsou, tak ukazujeme cestu k nám zpátky. Protože se říká, že ten den v roce je tomu věnován, takže když řeknu, že zahrada svítí, tak opravdu svítí. A teďka těm jednotlivým akcím. 24. října Večer duchů. V podstatě to je akce, ke které se upíná pozornost téměř celého roku, jak zaměstnanců, tak i návštěvníků. Mm-hmm. Návštěvníci mohou přijít v kostýmech, samozřejmě ty jsou vítány. No a to, co zažijí, tak ten program začíná už ve 2 hodiny. Jsou tam nejrůznější strašidelné hry právě pro menší děti. Mohou navštívit středověké ležení na dětském hřišti. Zúčastnit se komentovaného krmení Jožina z Bažin. No. Jehož kmotrem je přímo Ivan Mládek. Ale to už dlouhodobě. Samozřejmě nejhezčí masky oceníme na volbě Miss Guess. máme takovou unikátní soutěž. No a potom až od 15 let a od 18:30 zase naopak ty velké neboj si čeká ta opravdová stezka hrůzy. Tam si myslím, že letos se kolegové vyřádí. No a samozřejmě nechybí nejrůznější pochutiny na našich gastroprovozovnách, které jsou tematické, nechybí vyzdobená zoologická, nejenom říkám podzimem a tou dýňovou výzdobou, ale samozřejmě nejrůznějšími instalacemi od Drákuly, Jožina z Bažin, Ježibabu. Je tam toho tolik, že já, kdybych teďka začala jmenovat, tak ty strašidelné bytosti nepochybně na mě zanevřou, že jsem některé vynechala, tak raději moc nemenuji, protože myslím si, že návštěvníci budou více než spokojeni letos. Bude probíhat malování na obličeji, dušičková fotostěna, zaměstnanci budou kostýmovaní, budeme podávat čarodějnický punč. Je tam toho moc.
1: Děkuju za...
2: Je tam toho moc. A ta strašidelná zoo, já jsem říkala, že končí 28. října, ale ona spíš tak jakoby vrcholí 28. Uh-huh. října, protože 28. října proběhne akce Zoo Světel, na kterou zveme samozřejmě taktéž. Zoo Světel kromě komentovaného krmení nabídne i ohňovou show. Budeme v podstatě s tím světlem v zoologické zahradě pracovat a v neposlední řadě pak, když bude počasí nám přívětivě nakloněno a bude vlídné, tak zprovozníme i nadrozměrný model planety Země, ale teď nemyslím nadrozměrný oproti reálné velikosti planety, ale oproti tomu asi, na co jsou návštěvníci běžně zvyklí, takže to by tam mohli vidět také. A celá akce bude ukončena 1. listopadu. Takže toliko ke strašidelné zoo. A ještě otevření pokladen, ale to teďka nebudu říkat, protože každý den je něčím specifický. Pokladny jsou až do večera. Sledujte webové stránky zoologické zahrady Olomouc a neuděláte chybu.
1: Díky moc. Já si myslím, že jsme to úplně informačně nabombili. No a těším se na to, o čem si budeme podívat za chvilinku. To už se podíváme na zoborožce a jejich zajímavý rituál v pondělním podcastu na Radio Metropole.
0: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
4: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
3: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
4: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
7: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
8: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
9: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
8: A navíc?
9: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
0: Radio Metropole.
1: Metropole.

0: pondělním podcastu na Radiu Metropole, který právě teď posloucháš, je tu Tom a Iveta Kronská, mluvčí ZOO Olomouc. A my si povídáme o takových napínavých věcech. Měli jsme tady rozhledny, měli jsme tady večer duchů a takovou příjemně mrazivou atmosféru. A já bych možná jako to takovým oslým můstkem předal ještě trošku dál, protože se budeme zazdívat teď, jestli se nepletu. Ale nemusí to být takové drama, protože přitom bude vznikat nový život. No a tématem tohoto vstupu jsou zoborožci. Iveto, v uplynulých týdnech bych tak to jako zahodil zpátky. Se vám tam stala taková velice krásná událost, která je skoro už nebývalá, protože už je to několik let, co se stala naposledy. Co pak se to stalo?
1: Já jenom doufám, že posluchači teďka nenabídou dojmu, že když se teďka budeme jako zazdívat a bude u toho vznikat nový život, tak je čeká jako nějaká senzace.
0: Tak máme tady jenom mikrofony, že paní,
1: pokud se někdo chce a to už jít zbavit partnera, tak musíte v příštím životě být zoborožec, protože tomu se to daří alespoň na určitou část roku. A u zoborožců Šedolících skutečně registrujeme velkou událost, protože po dlouhých 8 letech hnízdila samice a tentokrát se nenechala tím samcem zazdít, protože ona samozřejmě, když má to vajíčko vysedět v bezpečí, tak je to taková jakoby ochrana, obrana tady těchto ptáků, aby právě nedošlo k čemukoliv nechtěnému a aby to mládě mohlo přijít na svět, že on do dutiny stromu ten samec skutečně tu samici zazdívá. Nicméně naše samička byla natolik šikovná, že s pomocí bláta, slin, směsi trusu a potravy tady tento úkon dokázala se ho zkrátka a dobře zhostit sama.
0: Sama se zazdíla. Sama.
1: Takže nezapomeňte návod, prosím tě, trus, potrava, sliny a bláto.
0: Dobře.
1: To je ta zaříkávací směs k tomu, že partnerka zůstane tam, kde si přeje, že by zůstala.
0: Ale teda pak to, jako jestli si dobře vybavuji, tak ona to pak probourala.
1: Ano, přesně tak, protože chtěla světu zvěstovat, že se vyklobala z vajíček dvě mláďata, takže to v podstatě byla ta obrovská radost chovatelů olomoucké zoologické zahrady, kurátora ptáku a vlastně všech, kterým záleží na zvířatech, takže jsme přivítali na svět další dva opeřence.
0: Takže už to bylo potom to tady. No, u těch exotických ptáků, těch zajímavých, tak já bych se ještě vrátil v dalším vstupu. A to se podíváme do voliér v pondělním podcastu na Radiu Metropole.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: pondělní podcast z Metropole.
1: Ladíš Rádio Metropole a pondělní podcast s Tomem a s Ivetou Gronskou, mluvčí zoo Olomouc. A my si povídáme o exotickém ptactvu. Teďka, v tuto chvíli, před chvilkou jsme měli takovou rozpravu o zazdívání zoborožců. A já bych se teďka podíval trošku někam jinam, ale ovšem také do míst, kde žijí exotičtí ptáci, a to jsou v zoo Olomouc voliéry. A Ivet, vy teďka máte nové ty voliéry, ne, jestli se nepletu.
2: Těch voliér je tam celá řada, od bábovky a obří voliéry u šelmince, ale my teďka v podstatě se bavíme a hovoříme o voliérách na vrstevnicové trase, která v podstatě jde od lanového centra směrem dolů napříč areálem zoologické zahrady. A tady v těchto místech pro papoušky nebo papoušci ty voliéry obývaly už od roku 2017. Samozřejmě drahná léta, předtím tam byla zvířata jiná. Začínalo se bažanty v době založení Olomoucké zoo a tak, jak šel čas, tak samozřejmě bylo potřeba přizpůsobit to chovatelské zařízení jednak welfare zvířat a jednak i nějaké estetice, jednak i funkčnosti, protože dneska samozřejmě všichni fotografují a podobně, takže tam vznikla celá řada prvků, kterou ocení jak samozřejmě zvířata, tak i lidé. Od travnatého koberce přes využití akátu až po pletivo takové, kterým se prostě dobře fotí, řekněme si to upřímně. No a co se týká obyvatel, tak tam návštěvníci mohou najít endemitní zvíře filipínského ostrova Luzon, je to holub krvavý, mohou tam najít ari arakangi, nechybí aratink černohlavý a další zvířata, takže myslím teď papoušky, jsme stále u těch papoušků. Takže věřím, že i ten křik a příjemný hluk a to pestrobarevné zbarvení jim bude skýtat pěknou procházku tady v této části Olomoucké zahrady.
1: Tam můžeme zařadit i toho holuba.
2: Můžeme ho zařadit, protože on tam teďka pobývá, takže nepochybně, papoušek to není holub, ano, ale v té expozici je, má tam své místo a své opodstatnění. A jak říkám, je to zrovna, my jsme kdysi dávno v rámci konceptu zoologické zahrady přemýšleli, čím vším zatraktivnit tu spodní část, protože lidé měli tendenci se vždycky držet spíše té vrchní části Olomoucké zahrady a od té doby, co se tam vybudovalo safari a dochází k opravám, úpravám, renovacím, rekonstrukcím, tak si myslím, že je to možná ještě příjemnější část než ta vrchní, protože jdete lesem a současně ta zvířata vidíte v daleko větším poklidu než nahoře v tom centru dění.
1: Je to tam krásný. No, můžeme se podívat dál, protože máme v Olomoucké zoo další místo, které tam tak postupně vyrůstá a už nabývá jistých kontur. Ale to už v příštím vstupu na Rádio Metropole v pondělním podcastu.
3: Rádio Metropole.
0: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Pro tohle období jsou typické jemné pavučinky, které ve vzduchu přenášejí mladé pavoučky. Lidem v minulosti tyto stříbřité, na slunci lesknoucí se nitky připomínaly jemné šedé vlasy starých babiček. Tak proto se říká babí léto. Krásné podzimní počasí pokračuje, úterní ráno odstartuje mlhami a chladnějšími teplotami mezi 7 až 11 stupni, přes den 21 až 26 stupňů Celsia. Sluníčko má největší sílu od 2 do 4 odpoledne. Víme, jak bude, říkáme tomu babí léto a bude tady minimálně do středy.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
3: Rádio Metropole.

0: Děkujeme, že nás posloucháte i během dnešního svátku. Sváteční pondělí plyne v poklidném a příjemném duchu a my pro vás brzy shrneme ty nejzajímavější události a témata, o kterých se dnes píše na regionálních webech. Přejeme vám, ať je váš sváteční den přesně podle vašich představ.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
2: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/, pojďte k nám.
7: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
8: Energy Radio. 1, 2, 3. Metropole. Metropole.

0: si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Ahoj a dobrý den, taky dneska sledujeme, o čem se píše. Představte si 315 kg kebabu v autě bez chlaďáku a venku vedro. U Olomouce celníci chytli šoféra, co z kufru udělal pojízdnou saunu na maso. Jak to celé dopadlo, píše Olomoucký report. Zábřeh dneska zažívá totální invazi Hanáků. Po 12 letech se do města sjeli ty nejkrásnější kroje, zní tady dechovka, ulicemi se prohnala jízda králů. Jestli se chcete podívat na celý program, tak mrkněte na web šumperskyrej.cz. Máte chuť na poctivý mošt nebo domácí koláč? Sobota 10. října, Kroměříž, jablečný ráj. Velké náměstí zaplaví trhy, řemesla i dřevěný kolotoč pro děti. Kroměřížský deník .cz. Víme, o čem se píše, taky v pondělí.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: 92 a Zábřeh 105.8 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska přichází DNCE, kapela, která bere pop a funky rytmy. Chodí je do mixéru, přidá špetku šílenosti a servíruje ti zábavu ve formě zvuku. V čele s charismatickým Joem Jonasem přináší DNCE hudbu, která se nebere moc vážně, ale o to víc tě pobaví. Jsou jako parta kámošů, co nikdy nesedí v koutě a vždycky rozjedou večírek. Jejich styl je barevný, taneční a nakažlivý. Tak nevypínej rádio. Na Metropoli máme ten správný groove právě teď.
2: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
4: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
3: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní buly vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
4: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
1: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Radio Metropole.
7: Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je...

posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu. Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Philbo Rivu, italsko-německého zpěváka, který svým chraplavým hlasem a melancholickým popem umí vytvořit kouzelnou atmosféru. Jeho hudba je jako starý film v novém kabátě. Romantická, ale syrová. Philbo Riva je jako kámoš, co tě vezme na večerní procházku a přitom ti zahraje na city líp než playlist na podzim. Jeho styl je jemný, ale přitom silný. Ideální pro chvíle, kdy chceš něco víc než jen pozadí. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole tě vezme přesně tam.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě pozveme na slunečný ostrov, protože Chris Kapp přináší do éteru vibe, co voní po Karibiku a létě. Jeho hudba je mix reggae, popu a chillových tónů, co tě obejmou jako teplý vánek. Chris je jako ten pohodář, co přijde v žabkách i na vážnou schůzku a nějakým způsobem

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje.

Tady je tvoje metropole. Alok je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš.

0: Metropole a Republika. Flow, beaty, real talk a nejinfo z repové scény.
1: Metropole. Muzika a energie, tak to je Rádio Metropole, ale sledujeme pro tebe taky novinky ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak se pojďme podívat na to, co se děje. K.O. Crew vydali po 25 letech společný projekt. Tohle uskupení založili v roce 1998 James Cole a Hugo Tox. Tehdy jako Fat a Hack, později pokračovali jako Super Crew, no a následně šli každý vlastní cestou, tak my novému EPčku přejeme na Metropoli hodně štěstí. Jinak Central Cee se objevil na módní přehlídce značky Barbery. No a největší akcí uplynulého víkendu byl sobotní a taky nedělní vyprodaný dvojkoncert Izomandiase v O2 aréně. Pokud si tam byl, tak pevně věřím, že si z toho odešel nadšenej. Jinak Dušan Vlk má venku nové EPčko God Boy Summer a nové album vydal taky slovenský Phobia Kid, jmenuje se Odpor a je na něm 7 věcí bez featuringu. Jinak v uplynulém týdnu oslavila 25. narozeniny aktuálně královna československého rapu

0: však nebude v centru pozornosti samotný rapér, ale soudní proces s duenem Keith Dean Davisem, mužem odsouzeným za podíl na vraždě slavného umělce. Dokument by měl mít premiéru během roku 2027. Tak to je Česká republika na Metropoli a už teď ti posíláme další várku muziky a energie.
1: Česká republika. Best info nejen z rapové scény. Jedině na rádiu Metropole.
2: Metropole.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: Posloucháš?
1: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Conana Graye, mladého zpěváka a skladatele, který svou hudbou kombinuje pop s osobními příběhy a emocemi. Jeho hlas je jemný, ale zároveň plný síly, což dělá z jeho písní opravdové zážitky. Conan je jako kámoš, co ti vždycky rozumí a přinese únik z reality do světa hudby, kde můžeš být sám sebou. Jeho styl je moderní, svěží a velmi autentický, což si rychle získalo fanoušky po celém světě. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme připraveno ještě spoustu dalších hudebních

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Khalid, americký zpěvák. Jehož hlas a hudba oslovují miliony fanoušků po celém světě. Jeho styl je jako ten kámoš, co ti vždycky zaspívá do ucha a zároveň tě naladí na správnou vlnu. Khalid umí spojit R&B s moderním popem tak, že tě chytí už od prvních tónů. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane.

Tady je tvoje metropole. Apollo 440 jsou britští mazáci elektronické scény, kteří už od 90. let servírují energické mixy plné rocku a elektroniky. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku adrenalinu a vzpomínek na legendární party. Apollo 440 jsou stále v kondici a jejich beaty tě nenechají v klidu.

Tady je tvoje metropole. Akrejs je americký producent, který svými chytlavými housebeaty a energickou produkcí rozproudí každou party. Jeho styl je jako pořádná dávka kofeinu pro taneční parket. Osvěžující, rychlý a neodolatelný. Poslouchat Akrejs znamená užít si pořádnou dávku zábavy a dobré nálady. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme pro tebe další hudební hvězdy.

0: tohle je Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých.

Tady je tvoje metropole. Představuje se nám Kygo. Norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá. Její

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Každé pondělí za mikrofonem našeho rádia a ve vysílání vítáme astrologa Tondu Baudyše. Nahlížíme spolu do budoucnosti, zkoušíme odhalit hvězdná zákoutí, co se na naší Moravě bude dít a s čím je nutno počítat. Tondo, září se láme do října a ty se moc neusmíváš, proč? Ahoj.
2: Ale Lukáš, zdravím tebe i posluchače. Prosím tě, mám takovou jako zprávu, kde se až jako stydím jako astrolog, že něco takového vůbec říkám a vypouštím do éteru. Představ si týden, kdy ono to na tom nebi dobře začne, jo, teď v pondělí, a pak to blbě skončí, jo, jako o víkendu. Jo, na začátku je to celý takový jako tolerantní a pohoda, a všichni jsou velký kámoši, jo, a pak se to normálně začne patlat. Jo, ve středu už si tam lidi prostě výjíždějí jako do vlasů, ve čtvrtek už je to takový jako na ostro, jo, hlavně ta sobota, že jako bychom asi měli být určitě opatrný, určitě i v nějaký jako zdrženlivosti, nebo pokoře, nebo být rozumný, nebo mít k sobě úctu, radši toho moc neříkat, protože mám dojem, že každý, kdo kvákne, tak to podělá, jo, jenom se jako usmívat a být vděčný za to, že jako jsme v pořádku, no.
1: Ne vždy jsou hvězdné předpovědi zalité sluncem, tento týden to bude na nebi zpočátku všechno super a údajně víkend má být více akční, dobrodružný, možná horor, možná komedie. Záleží na nás, no alespoň nebude nuda. Koncem týdne se tady vyplatí obezřetnost a úsměv a mávat hoši. Tondo, díky za info.
2: Ale moc zdravím tebe i posluchače, ahoj.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce,

která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv,

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Tady jsme doma, tady víme, co se děje v našem regionu. Tento týden začíná festival Den architektury. V Olomouckém kraji ukáže proměny bydlení i veřejného prostoru. Od 1. do 7. října nás čekají komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuse, výstavy i filmové projekce. Jak informuje Olomouc.cz, letošní ročník má motto Bydlím, tedy jsem.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Zámek v Chudobíně nedaleko Litovle čeká obrovská proměna, získal totiž nového majitele. Z chátrajícího areálu má postupně vzniknout hotel s wellness, nové byty a také domov pro seniory. Své ambiciozní plány na záchranu této památky už nový majitel osobně představil místním obyvatelům. Cesta z Přerova do Hulína bude na měsíc uzavřená. Rozsáhlé opravy začínají v úterý 29. září. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou na silnici 55. Přibližně měsíční omezení se bude týkat úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1.
2: Sport.
1: Olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás o víkendu chystají speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace a bude tu i výstava ikonických amerických automobilů, veteránů a motorek.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Pro tohle období jsou typické jemné pavučinky, které ve vzduchu přenášejí mladé pavoučky. Lidem v minulosti tyto stříbřité, na slunci lesknoucí se nitky připomínaly jemné šedé vlasy starých babiček. Tak proto se říká babí léto. Krásné podzimní počasí pokračuje, úterní ráno odstartuje mlhami a chladnějšími teplotami mezi 7 až 11 stupni, přes den 21 až 26 stupňů Celsia. Sluníčko má největší sílu od 2 do 4 odpoledne. Víme, jak bude, říkáme tomu babí léto a bude tady minimálně do středy.
4: Víc energie.
5: Olé! Tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádný energický nápoj pro tvůj mozek. Nabudí tě a nenechaj klidným. V jeho tvorbě se snoubí moderní zvuky s jemným citem pro melodii, což z něj dělá jednoho z těch, na které rozhodně stojí za to si dát pozor. Nestrácej se, další info přijde hned na rádiu Metropole.

0: you mine.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje noc.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu. Douči tě vždycky překvapí a donutí vracet se k její hudbě pořád dokola. Její skladby jsou mixem emocí a energie, což z ní dělá jednoho z nejnadějnějších talentů současnosti. Je jasné, že o ní uslyšíš ještě hodně.

Tady je tvoje Metropole. Kodin je producent, který svými house a technobeaty baví fanoušky elektronické hudby. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a pozitivní atmosféry. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň na...

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Evu Farnou, česko-polskou zpěvačku, která kombinuje silný hlas s energickým popem a rockem. Její hudba je jako ten kámoš, co tě vždycky nakopne a připraví na pořádnou jízdu. Eva je známá svou upřímností a energií, která tě chytí už od prvních tónů. Její styl

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Martina Garrixe, holandského producenta a DJe, který v taneční scéně vládne svými chytlavými a energickými tracky. Jeho hudba je jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu. Martin Garrix je známý svým svěžím stylem a schopností vytvořit hit, co zná celý svět. Zůstaň naladěný, protože

0: Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný.
1: Watch children cry, the pageant sells the lie, third place isn't winning, you know.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Kleptoun. Tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh